0: Jestli jsou distance, to vám odpovím. Orange, six four distance, to vám odpovím.
1: Distance,
0: six, 1000 orange, right? Six, 4. Orange, six, 2, and resistor, 2, 0.
1: Now, 2, 1, 0, not.
0: Ah, yeah, I meant 2, 1, 0.
1: 1, 0.